právě jak ty pichovny, kurva, to ze platformy, zavézli se, kurva, po třiči dálí, čiži je dálí, a chuj, a jeden jítru by ti dal, jeden jítru, že tě jeb, kurva, vstupej, tyhle.